plní ducha zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

veliký je Hospodin, vší chválihodný, ve městě našeho Boha, nahoře své svatosti. Vrcholem krásy, potěchou vší země je hora Sion, město mocného krále na svazích severních. Bůh sám je v jeho palácích, ukázal, že je jim pevností. Prochoďte Sion, kolem jej obejděte, jeho věže zkuste spočítat, jeho hradby ze srdce obdivujte, na jeho paláce upřete zrak. Abyste o tom vyprávět mohli pokolení, jež přijde za vámi. Tento Bůh je náš Bůh na věky věků. On bude naším vůdcem, dokud jsme naživu.

Každý se může změnit. Druhá královská, 8. kapitola, 1. až 6. verš. Potom mluvil Elíša k ženě, jejíhož syna vzkřísil. Vstaň a jdi, ty i tvůj dům, a pobývej kdekoliv jako host, protože Hospodin přivolal hlad. Ten již přišel do země a potrvá 7 let. Žena se zařídila podle slova muže Božího. Odešla se svým domem a po 7 let pobývala jako host v pelištejské zemi. Když 7 let uplynulo, vrátila se ta žena z pelištejské země a šla prosit krále o svůj dům a o své pole. Král právě rozmlouval s Gecházím, mládencem muže Božího. Řekl, vyprávěj mi o všech velkých skutcích, které Elíša učinil. Zrovna když králi vyprávěl, jak vzkřísil mrtvého, ta žena, jejíhož syna vzkřísil, přišla prosit krále o svůj dům a o své pole. Gechází řekl, králi, můj pane, to je ta žena a to je její syn, kterého Elíša vzkřísil. Král se ženy vyptával a ona mu o tom vyprávěla. Pak o ní král uložil jednomu dvořanovi, ať je jí vráceno vše, co jí patří, a všechen výnos pole ode dne, kdy opustila zemi, až do nynějška. Už by bylo také zapotřebí najít na tom vždycky vypočítavém, ziskuchtivém a dost tělesném Gecházím něco dobrého. My úplně přesně nevíme, zda je to chronologicky všechno srovnané tak, jak by to mělo být. Ale na konci 5. kapitoly se vyskytuje tento Elíšův pomocník naposledy a pro jeho hamižnost nad ním zazní 2 hrozné věty. To je 2. královská, 5. kapitola, 26. a 27. verš. Elíša mu řekl, což jsem v duchu nebyl přitom, když se muž obrátil ze svého vozu a šel ti vstříct? Co pak je čas brát stříbro a brát šaty a olivový či vinice, bráv či skot, otroky či otrokyně? Proto Námanovo malomocenství navěky ulpí na tobě a na tvém potomstvu. I vyšel od něho malomocný, bílý jako sníh. Elíša odtud jde mezi prorocké žáky, následuje příběh se sekerou, zřejmě tam si vybere nového pomocníka, u něhož není uvedeno jméno, a tomu Bůh začne otevírat duchovní oči na nebeské zástupy, které bojují za věc Izraele. Elíša se za něj modlí a nechce už opakovat ten starý model, kdyby si jen přibral dalšího pomocníka, kterému Bůh neotevře duchovní oči. Ono to tam není nikde napsané, ale dal bych Gecházímu šanci, že činil pokání a Bůh ho uzdravil z malomocenství. Najdeme ho totiž úplně v nové situaci, už není pomocník Elíši, ale stojí před králem. Tam by ho s malomocenstvím jen těžko pustili. Nejenom, že tam stojí, ale on i velmi dobře svědčí a vypovídá o tom, co všechno viděl u Elíši a zakusí Boží vedení úplně napřímo. V tom okamžiku, kdy vypráví příběh o té ženě, která neměla děti, a pak se jí narodil chlapec a ten chlapec skoro zemřel a Elíša ho vzkřísil z mrtvých, tak ta žena vstupuje do místnosti. Uplynulo nejméně 7 let,
kdy pobývala v pelištejské zemi. Pominulo sucho a hlad a ona se vracela. V očích lidí to mohlo být posuzováno jako velmi vypočítavé jednání. Asi tak, jako když Noemi odešla v době hladu a pak se vrátila z Moábu. Ale vrátila se bez manžela, bez synu, bez nároku na původní majetek a Bůh se jí a její snachy Rút zastal velmi zvláštním způsobem, aby nemusela po zbytek života žebrat. Existoval totiž v Izraeli obřad jménem Kezazach, kdy lidé, kteří opustili svoji komunitu a vraceli se do ní, byli vykázáni tím společenstvím. A to v případě, kdy nějak zneužili důvěru té komunity, utekli v době války, kdy ji měli bránit, nebo něco zcizili, nepomohli ostatním, když jim bylo nejhůř. Prostě byl nějaký důvod, proč už nemohli věřit ti domácí tomu navrátilci. A tak vzali hliněnou nádobu, vyšli na kraj vesnice a tam tu nádobu rozbili. Tím vlastně řekli, že s nimi ten dotyčný nemá už žádný podíl, že s nimi nebude jíst u jednoho stolu. A pak ho vykázali. To reálně hrozilo třeba marnotratnému synovi v evangeliu a proto jeho otec tak moc pospíchal a denně ho vyhlížel na kraji pole a běžel mu naproti, aby ho snad nikdo nepředběhl. Ta žena Elíšova příběhu sice nic zlého neprovedla, ale po 7 letech emigrace, navíc do nepřátelské země, která v jednom kuse ohrožovala Izrael, mohla být nanejvýš podezřelá a svůj dům a svoje pole také nemusela dostat. Ona tam nešla sama, šel celý její dům, ti, kdo pracovali v domě i na poli. Musela mít určitě strach, zda ona a její dům neskončí jako žebráci nebo námezdní dělníci. Ale měla za sebou hodně zkušeností, kdy Bůh přišel do jejího života a pomohl jí v těch nejhorších chvílích. Kdyby totiž její pole ležela ladem a dům by byl jen prázdný, no tak by se tam prostě nastěhovali, začali by hospodařit a nemuseli by chodit ke králi žádat o restituci. Z toho lze předjímat, že už tam byl velký problém. Lidé je mohli považovat za mrtvé. Pole se mohla tou dobou zelenat a z komína mohl stoupat kouř a pak nemůžete jen tak přijít a říct, že vám to tady prostě patřilo, ať se všichni seberou a jdou. Musíte tu věc řešit přes nějakou vyšší nebo soudní moc. A tak to ta žena prostě zkusila. Za pokus nic nedáte. Při nejhorším vás vyhodí. A král v té chvíli právě doposlechl příběh jejího života. Takový scénář nevymyslíte. Ale kdo zakusil vedení Duchem Svatým, tak tomu se to prostě občas děje. A tady už není zmínka o jejím muži. On duchovně absentoval vlastně úplně při všem. Je to velká škoda, když se muž stane jenom robotem na práci a nevidíš ho hledat Boha a stát v těch nejtěžších chvílích při své ženě. Možná, že tou dobou už byla vdova, protože je tam zmínka o tom, že to byla ona a její dům, který odešel. O muži už není řeč. Ale je to v tom dost podstatné, i když si to jenom domyslíme. Judští a izraelští králové upadali právě na tom, že někomu nedopomohli k právu, že se nezastali přes sirotka a vdovy. Oni byli v této věci na zemi
obrazem Božím, a pokud ten obraz porušili tvrdostí nebo krutostí, Bůh si s nimi osobně začal vyřizovat účty. A byla to dokonce jedna z příčin, proč odešel Izrael do zajetí. Bůh zrežíruje svoje vedení někdy úplně z minuty na minutu. A to se dotklo srdcí všech. Umím si představit, jak se uvnitř v sobě radoval Gechází a pomyslel si, tak přeci nejsem takové dřevo, co myslí jenom na hmotné věci. Bůh si mě může použít, jen nemlčet. Už nechci zažít tu dobu, kdy jsem byl malomocný kvůli majetku. Nakonec člověk nepotřebuje víc, než misku jídla denně a jakési také z šaty, a o ostatní se Bůh postará. A najdeme tady Gecházího, který konečně nemyslí na sebe. Vlastně se zastane té ženy a král si je vědom, že jeho trůn stojí na čtyřech nohách spravedlnosti, věrnosti, lásky a práva. A když jednu nohu podtrhne, převrátí se se svým trůnem k zemi. A tak té ženě dá víc, než se čekalo. Bylo tam 7 let hladu, sucha a neúrody. Proč by jí měl vyplácet zisk, který vlastně vůbec nevznikl, i kdyby někdo užíval její pole a její dům? Ale on to udělal. Něco se stalo v srdci, přes které přešlo milosrdenství. Když se obrátí v Bibli Zacheus v Novém zákoně, tak nedá do pořádku jenom věci přesně podle zákona, ale to srdce se stane milosrdné. Najednou vidí, že těm lidem, které jako celník ošidil, ublížil, že by to měl vynahradit, dát jim víc, a tak to prostě udělá. To je největší zázrak evangelia a toho, že se opravdu někoho dotkne Bůh. Změní se srdce. Už nesoudí. Nepodvádí. Je milosrdné. Chce, aby se ti druzí měli dobře. Chce jim vynahradit všechno, co jim provedl, odčinit to. Nemyslí už na sebe. Kde se 2 nebo 3 sejdou v Božím jménu, tam je on uprostřed nich. Krále se dotknul Boží duch a naklonil jeho srdce k milosrdenství. Lakomec Gechází začne myslet na druhé, nestane se sice prorokem, ale je docela poctivým, věrným svědkem Božím. A ta žena, která se vrátila z cizí země, určitě v té chvíli sklopila hlavu. Vzpomněla si na ten začátek, kdy Eliša musel utíkat z místa na místo a neměl, kde by hlavu složil. Vzpomněla si, jak mu vystavili místnost, aby měl kde přespat. Jak se tam kdysi Bůh dotknul jejího svědomí a srdce, aby pro něj něco udělala. A jak jí přitom bylo dobře, když to udělala. Nežádala ani korunu od Eliši, protože viděla, že nic nemá. A Bůh jí dal odměnou syna, to bylo to jediné, co neměli a po čem toužili. Nač se budou od rána do večera dřít na své farmě, když nemají dědice, kterému by to mohli předat. Jejich život nedával smysl. A pak toho syna zachoval Bůh při životě, když jí skoro zemřel v náručí. A teď se Bůh vrátil. A vrátil jí úplně všechno. Bůh musel vidět ten dům, který se jí měl vrátit. Viděl tu místnost pro proroka, kde byl vzkříšený ten chlapec. A viděl to pole, kde se tomu chlapci udělalo zle. A viděl to zoufalé volání matky. Jsou situace, kdy se Bůh prostě nemůže dívat na to, co se děje jeho věrným dětem na zemi. Přijde, vrátí se a začne konat. Pohne dějinami a hlavně pohne srdcem lidí, aby se konečně stalo milosrdným a laskavým.
a věřícím a aby se dokázalo opřít o pravici Boha, který pomůže. Neboj se. Bůh určitě viděl všechno, co si pro něj udělal. Každá podaná číše vody se bude počítat, každé dobré slovo odezní znovu a Bůh ho odmění, každou ztrátu vynahradí. A možná uvidíš i ty zázraky, že vzkřísí někoho duchovně z mrtvých. A možná uvidíš i ty zázraky, že se vzdálení lidé vrátí na svoje Bohem vytyčené území a už nebudou utíkat a zůstanou v jeho blízkosti. A ten největší zázrak, že se stane, že se změní srdce. Kamenné srdce se změní na masité, milosrdné a soucitné.

Toto praví Hospodin. Milost na poušti nalezl lid, který vyvázl před mečem. Jdu, abych přinesl mír Izraeli. Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství. Slyšte pro národy Hospodinovo slovo. Na vzdálených ostrovech oznamte toto. Ten, který rozmetal Izraele, schromáždí jej. Bude jej střežit jako pastýř své stádo.

vede se někomu z vás zle, ať se modlí. A je někdo dobré mysli, ať zpívá Pánu. Je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho oleje ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného. Pán jej pozdvihne a dopustili se hříchu, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hřích jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni.

0: Jak jsi uvěřil v Ježíše Krista, jak jsi ho poznal jako svého pána?
1: Celé dětství jsem opakoval po rodičích, že nemůžu věřit v nic, na co si nemůžu sáhnout nebo vidět na vlastní oči. Postupem času jsem si však začal uvědomovat, že něco prosím o pomoc, když to potřebuji. Nechtěl jsem to nazývat Bůh a bylo mi nepříjemné na to téma mluvit, takže jsem se diskuzím o Bohu spíše vyhýbal. Jednou jsem přijal pozvání od své bývalé učitelky na silvestrovské shromáždění na Pačině. Na základce jsem s učitelkami dobře vycházel a lákal mě povídat si při cestě do schromka a potom ze schromka. Tam už to nějak přežiju, říkal jsem si. Dodnes si pamatuju, že téma shromáždění bylo poslední slovo. Tam jsem poznal, že Bůh je živý, že už nemůžu tvrdit, že není, že neexistuje. Cítil jsem, že ještě mám na vybranou, že můžu žít dál bez Boha i s vědomím, že existuje, anebo to s ním zkusit. Rozhodl jsem se pro druhou variantu. Večer, když jsem přijel domů, poprvé jsem otevřel Nový zákon a v 6. kapitole Matouše se poprvé modlil.
0: Jaká byla další životní cesta? Čím tě Bůh provedl ve tvém duchovním životě?
1: Začal jsem chodit do mládeže, později také do sboru. Získal jsem nejen ve sboru, ale v církvi spoustu přátel, bratrů a sester. S křesťany se mi začaly plnit mé sny. Začali jsme pořádat tábory, chodili jsme na puťáky a vandry, jezdili do hor. Prostě věci, o kterých jsem do té doby jen četl v knížkách. Čím mě Bůh provedl? Řekl bych, že mě naučil trpělivosti. Občerstvující pro mě bylo poznání, že je tu pro mě někdo, kdo na mě má vždy čas a kdo mě neskonale miluje přes všechny moje chyby. Taky jsem zjistil, že Bůh mi dává v životě věci ve chvíli, kdy jsem na to připraven, ne ve chvíli, kdy je já sám chci. Mohl jsem také prožít, jak Bůh dokáže změnit, otesat nebo vytvarovat srdce. Uvedu-li to na příkladu, byl jsem alergický na jednoho bratra ve sboru. Neskutečně rozčiloval a štval. Přesto to byl právě tento bratr, s kterým jsem byl nucen hodně spolupracovat na jedné činnosti. O to víc mě štval. Neumím říci, koho Bůh musel změnit, na kom více zapracovat, jestli na něm nebo na mě. Ale skutečností je, že zášť, kterou jsem vůči němu choval, je pryč. Přirovnal bych nás dva kameny, které Bůh otesal do tvarů, které do sebe zapadly. Nebylo to příjemné, ale o to lepší je výsledek.
0: Co pro tebe znamená život v baptistickém sboru? Co tě Bůh skrze toto společenství naučil?
1: V baptistickém sboru od začátku vidím svou druhou rodinu. Oslovení bratra a sestra pro mne opravdu má tento rozměr. Bůh pro mne mezi baptisty připravil i manželku, s kterou díky Boží milosti mohu mít zatím dvě krásné dcery. A co jsem skrze toto společenství naučil? Spolehat jeden na druhého, umět se svěřovat a řešit své problémy a starosti společně. A co mě Bůh ve sboru stále učí? Odpouštět.
2: Odvysielané v spolupráci a so súhlasom Bratskej jednoty baptistov v Čechách a na Slovensku.

Změň způsob svého myšlení. Přemýšlejte o všem, co má dobrou pověst, co se považuje za cnost a co sklízí pochvalu. Filipským 4:8. Nemáš více problémů než ostatní lidé, jenom o nich častěji přemýšlíš. Zastav se, vrať se a znovu si přečti tu větu. Udělej si chvilku čas a zamysli se nad tím, co to znamená. To, o čem přemýšlíš, vyvolává to, jak se cítíš. Pokud tomu nevěříš, pokus se rozlobit, aniž bys měl nejdříve zlostné myšlenky, nebo se pokus být smutný, aniž bys měl nejdříve smutné myšlenky. To se ti nedaří, že? K tomu, abys něco pociťoval, musíš mít nejdříve myšlenku, která pocit vyvolá. To je informace, která mění život. Satan nechce, abys toto poznání měl. Pokud změníš svoje myšlení, změní se tvé pocity. Nic jiného než tvé vlastní myšlení nemůže držet tvé negativní pocity na správném místě. A pravda je taková, že to, co je negativní, je tvoje myšlení, ne tvůj život. Když to jednou pochopíš, můžeš se znovu vrátit na cestu ke štěstí. Ale změna vyžaduje čas. Nestal ses negativním přes noc a ani se nestaneš pozitivním přes noc. Ale můžeš začít. Jak? Takže začneš dělat dvě věci. Za prvé, zacházej se svými negativními myšlenkami stejně, jako zacházíš s mouchami na pikniku. Zažeň je pryč a nahrad je myšlenkami, které jsou dobré a chválihodné. Máš tu možnost. Za druhé, přemýšlej o Boží dobrotě. David to dělal. Dobrořeč má duše Hospodinu. Nezapomínej na žádné jeho dobrodění. On ti odpouští všechny nepravosti. Ze všech nemocí tě uzdravuje. Vykupuje ze skázy tvůj život. Věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním. Žalm 103, 2 až 4. Takže pokud to myslíš vážně se změnou svého života, začni měnit způsob svého myšlení.

Hospodine, Bože zástupu, kdo je jako ty? Jsi nepřemožitelný, Hospodine. A

ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce. Každý z nás se dal svou cestou. Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.

onen den řekneš: vzdávám tobě chválu, Hospodine. Rozhněval ses na mě, tvůj hněv se však odvrátil a potěšil s mě. Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu. Hospodin, jen Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. S veselým budete čerpat vodu z pramenů spásy. V onen den řeknete: chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno. Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené. Zpívejte Hospodinu, neboť vykonal důstojné činy, ať o tom zví celá země. Jásej a plesej, ty, která bydlíš na Sionu, neboť veliký je ve tvém středu, svatý Izraele.

než si na nebesích. Posvěť se jméno tvé, přijď království tvé. Buď vůle tvá, jako je v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království.

jdi duchem zmocněný v posledním běhu dní. Bůh touží mnohým spásu dát. Nehleď na slabosti,

hodin. Jdi ke všem národům, vdovám a sirotkům, kde cestu k Bohu neznají. I jim chce spásu dát, i je chce požehnat,

Ondrej Betko, Sám. Zostal som so svojím hriechom sám. Na ľadový hrot kvapká biely dážď. Spomienky naháňa nevypovedaný ston. Kde ide ten neposlušný mrak? Nahor? A či nadol? Zostal som so svojím hriechom sám. A niekto trpezlivo stojí vonku pred dverami a čaká. Čaká, že mu otvorím.

Ty, pane, jsi na počátku založil zemi, i nebesa jsou dílem tvých rukou. Ona pominou, ty však zůstáváš. Nebesa zvětšejí jako oděv, svineš je jako plášť a jako šat se změní. Ty však si stále týž a tvá léta nikdy neustanou.

Víte, je to těžké být zavalen velkými problémy nebo být najednou velmi vážně nemocen, ztratit milovaného člověka nebo slyšet lékaře, jak říká, už nemůžeme víc udělat. Možná, že někomu z vás se už něco podobného stalo. V těžkých chvílích se modlím k Pánu Ježíši. A když vyslovím jméno Ježíš, naplňuje mne naděje. On mne povzbudí a dá mi novou sílu. Ano, Ježíš je můj Pán, můj mistr, můj spasitel. Je světlo mého života, můj drahý Ježíš.

Zapomeň na bolest, vše, co bylo. Jen já vím, co tě tak poranilo. Tvé rány uzdravím, důvěru navrátím. Neboj se.

0: Jak jsi uvěřil v Pána Ježíše Krista?
1: Já se jmenuji Alois Eliáš, jsem žateckého sboru. Narodil jsem se na Svatý Heleně, uvěřil jsem na Svatý Heleně, uvěřil jsem 1. července 2000, uvěřil jsem na evangelizační shromážení pátra kazatele Jaroslava Pospíšila. Žil jsem v křesťanské rodině, v katolické rodině, věděl jsem o Pánu Ježíši, ale bral jsem Pána Ježíše jako na okraji. Spíš jsem vedl ten světský život. A když jsem uvěřil Pána Ježíše, tak jsem byl rád, že jsem byl daná ta milost, abych mohl poznat Pána Ježíše. A když jsem mohl vyznat Pána Ježíše, tak se mi život ulehčil a bylo to lehčí, protože jsem mohl vyznat hříchy. Ta tíha ze mě spadla, protože jsem vedl jeden život, který se nezrožňoval s Pánem Ježíšem.
0: Jaká byla tvoje další životní cesta?
1: Já jsem potom za půl roku jsem šel na vojnu. Ta vojna mi byla právě lehčí, protože jsem poznal Pána Ježíše. Ta jsem byl příkladem klukům na vojně. A na vojně jsem si vymohl, že jsem mohl chodit v neděli do shromážení, jenom ráno, večer už ne. A vždycky jsem si na to vzpomínal, na to jsem uvěřil, na mládež, protože vždycky odpoledne jsme měli v neděli mládež. A to mi bylo nejtěžší na vojně, že jsem vždycky vzpomněl, jak jsem se dobře měl na mládeži, kde jsme rozebírali Bibli, rozebírali jsme o Pánu Ježíši a já jsem vždycky na vojně seděl a vzpomínal jsem si, jak to bylo dobrý, jak jsme rozebírali o Pánu Ježíši, jak byla ta daná milost, kterou jsme mohli uvěřit. Uvěřili jsme, celá rodina jsme uvěřili, jak maminka, brácha i tatínek, tak jsme to prožívali hodně radostně.
0: Co pro tebe znamená život ve sboru?
1: Tak život ve sboru pro mě znamená hodně. Beru to jako druhá rodina. Cítím tam lásku. Sbor mi dává hodně. Energii mi dává i v tomto životě. Když mám problém, nebo když mám problémy, tak je žatecký sbor právě hodně na blízku. A může, je taková druhá rodina, která, když člověkovi něco se nedaří, tak se může ulehčit, může někomu bratrovi říct, aby mohl. Dává to hodně je smuka žatecký sbor, který dává energii, aby se mohli pokračovat dál v tomto životě. A je to jenom milost Boží, když jsme mohli poznat Pána Ježíše.
2: Odvysielané v spolupráci a so súhlasom Bratskej jednoty baptistov v Čechách a na Slovensku.

Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi. Epištola Rimanom 6:23.